tittam jak babi bali se ho. Vozil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned z ráno půjčil jsem si pod souseda nůž. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.